0: Bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB. Sometimes I

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Řekla si zlý věci, máš strach, jak to s náma bude, já to chápu, hrdost, ale není pýcha. Víš, že jinou nechci, když tě vidím, jak se směješ, je snaží, i když přestávám často pak dýchat. Jen teď moje srdce drásá, když ví, že mou vlastní zemi právě drtí kroky šílenýho obra. Dobře chápem oba, že mír není zdarma, každá ztráta dobra je vždy pro svobodu lidí prohra. Těm, co chtějí lítat, občas realita stříhá křídla, ale snažíme se dát jí vlastní význam. To jen zpečetila slabá víra, ten strach, co se stane s námi, brání překonat ty temný místa. Naivní či hrdina, hranice tu bývá tenká, nejsem zas tak prostě něco o životě vím. I tak stojím na peronu s kufrem, ví, že musím, i když to, co nemám ve svý moci, asi nezměním.
1: Kdo nemá, co by dál, tak mu zbývá zpívat, ty si sám.

Ještě mě viníš, ale odpověz mi na otázku, jak to ty ve svém srdci doopravdy cítíš. Nejde se jen umenšovat jako slabá oběť, končit zamotaná v jeho neprostupných sítích. Tohle není život, o kterým si loni snila, ani já jsem o něm, ale nesnil, moje milá. Když zavřu oči, cítím dotek tvojí ruky, jako bys tu se mnou alespoň na malou chvíli byla. Čekáš věrně jako maják na útesu, jeho světlo povede mě, až se budu blížit dále. Co teď asi právě děláš, ve vzduchu je cítit jaro, jen bychom se spolu líbali a smáli. Tam, kde se jeví, že už žádný život není, že je všude jenom popraskaná, vysušená zem. Tam, kde už nejmín čekáš překvapení, narazíme jako my dva spolu nečekaně na pramen. Narazíme na pramen.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: katamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB. Radio MB.

0: Bylo 7 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: www.radiomb.cz.
1: Radio MB.
2: Ha, a je tam další.
3: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
2: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
3: Když já se tam nedostanu.
2: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
3: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun, smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Rádio MB.
7: Rádio MB.
6: Rádio MB.
7: www.radiomb.cz.

0: Hezké ráno, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB a to posloucháte velmi dobře. Já mám pro vás další zprávy, protože už máme 2 minuty po 8 hodině. Podíváme se v rychlosti také na silnice. Dopravní nehoda se právě teď šetří na dálnici D10 ve směru na Prahu. Je to u obce Březina na 63. a půltém kilometru. Srazilo se osobní auto s nákladním, došetřuje se to tam, tak jeďte stále velmi opatrně. Tvořila se kolona, ale teď už je to o něco lepší. V Mladé Boleslavi je doprava tradiční v pondělí, no tak po 8 hodině. Snad už jsou děti v pořádku ve škole, snad se všechno stihlo a vy teď v pohodě míříte do práce nebo domů na nákupy. Prostě vám přejeme pohodový den a nezapomeňte, že už v 9 hodin začínáme.
1: Bylo 8 hodin.
2: Zprávy.
0: Ano, bylo 8 zprávy naposledy ve starém hávu. Mnichovo Hradiště otevřelo nový skatepark. Betonový areál vyrostl na místě původního sportoviště z roku 2006, které už neodpovídalo současným potřebám. V budoucnu by mohlo vzniknout společné zázemí pro skatepark a sousední dopravní hřiště. Rádio MB převlékne kabát. Už v 9 hodin představí nové džingly i energetičtější podobu. Těšte se na nové pořady a pozitivní vibe, který vás bude nabíjet každý den.
2: Sport.
0: Čeští hokejisté už vědí, na koho narazí na mistrovství světa příští rok. V Německu ve skupině B narazí na domácí výběr. Oba zámořské celky anebo překvapení letošního turnaje Norsko. Turnaj bude od 14. do 30. května hostit Düsseldorf a Mannheim, kde by se měl představit i český výběr. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku, pohodové pondělí.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB, zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: www.radiomb.cz
2: Rádio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
2: Zprávy.
3: Tady je Rádio MB a taky další zprávy. Na městském koupališti u Jičínské ulice v Mladé Boleslavi letos oficiálně začne sezóna v sobotu 20. června se zahájením letních prázdnin. Vše bude ale připraveno ke spuštění již v polovině června. Pokud by v druhé polovině června nepřálo příliš počasí, bylo by koupaliště otevřené jen o víkendech, v horkých dnech naopak i ve všední dny. Sněmovna nedokončila závěrečné schvalování změny pravidel pro zaměstnávání státních úředníků, která má podle tvůrců mimo jiné usnadnit jejich výměnu.

0: Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan k návrhu zákona říká:
1: je to politizace státní správy, je to privatizace státní správy, je to vytváření nátlaku na úředníky, kteří nebudou loajální. Vy operujete často slovem flexibilita, ale co to je ta flexibilita? Znamená flexibilita to, že ten úředník je připraven flexibilně sloužit tomuto státu a plnit nápaditě a s invencí svoje úkoly, a nebo je flexibilita ohebná páteř, jakási lokajská mentalita, udělám všechno, co ten politik po mně chce. Udělám všechno, protože jinak mě hrozí, že už tady pracovat nebudu.
2: Sport.
0: Český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk vstoupí do sezóny 1. června na memoriálu Josefa Odložila v Praze. Po operaci lokte, kterou v zimě vyřešil, dlouhodobé problémy ho nic nebolí a chce prodat formu z tréninku. Krásný pátek vám přeji, za námi jsou zprávy.
3: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.

0: přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav, Erbenova 790, Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: FMB. Za 2 minuty tu bude 9:00 dopolední. Já můžu přivítat tady kluky. Ahoj Luky, ahoj Romane.
1: Ahoj Davide.
2: Ahoj Luky, ahoj Davide.
1: Jo, Romane, taky ahoj.
2: Ahoj, ahoj, ahoj Luky, ahoj.
0: Čau, proč jste tady?
1: No, jsme šli zrovna kolem. Já vlastně kafe tady mají dobrý.
2: Něco se tu prej chystá.
1: Ano.
0: Něco se chystá, to je pravda. To je
1: a my
0: pravda.
1: Jsme chtěli ještě zažít poslední minuty starého ano. rádia.
3: Jo, jo, jo.
1: Je to tak. A Davide, no, co se chystá?
3: Bylo to hezký, no.
0: Za 1:20 to bude úplně nový rádio. Pojďme to představit, co vlastně se mění tady u nás.
2: Hele, mění se kabátek, převlékneme kabátek, s tím už jsem jako smířený, jako Švýcar před finále, že prohraje, ale co se změní, no tak budou nové jingly, nový obal prostě, nové pořady.
0: Ano, nová muzika,
2: nová
0: trošku
2: muzika.
0: Víc do toho šlápneme, bude tady trošku víc energie.
2: To je důležité, si myslím, jako nabíjet ty lidi 24/7, každý den prostě zapnout si rádio s tím, že se nebudeš nudit, že se nebudeš chtít pořezat, když zazní nějaká muzika, ale že tě to prostě dobije a to je to, o co nám jako šlo, ten vibe a předat lidem tu pozitivní energii.
1: Ale vy děláte jako kdyby doteď to bylo rádio 7 let nudy.
2: Ale tak co mám říct, nic se vlastně nemění. Ne,
1: my to jenom ještě upgradeujeme. Každopádně.
2: My to povýšíme, no.
1: Kluci, ještě jedna novinka, zhruba za minutu tady končíte, to bude, budou noví i moderátoři. Takže zbalte si fidlátka.
2: Aha, tak
1: když nový, tak nový.
0: Když nový, tak úplně všechno. Kdo tady bude teď teda?
1: No, to je jenom otázka, ty, to jsem nedomyslel.
2: Luky a Sára asi jenom. No,
0: no tak já myslím, že já si můžu trošku zabilancovat.
2: No
0: vlastně
2: tak,
0: Radio pojď. MB v 1. prosince to bude 7 let, co
2: teď
0: vysíláme.
2: Teď je to teda 6,5 můžeme 6 říkat.
0: 6,5. A po 6,5 letech mění to rádio totálně ksicht, ale totálně, tady nezůstal kámen na kameni. Samozřejmě nepřijdete ani o svoji oblíbenou českou muziku, o nějaký ty regionální hity, to je jasný, ale bude to trošičku prostě upgradely, jak se říká.
2: Mně se strašně, jako pokud bych měl něco zmínit já, tak mi přijdou strašně povedené ty jingly. Jo, jsou úderný, jsou pozitivní, jsou rychlí, jak říká, mají energii, takže zase se to prostě potkává.
1: A nutno říct, že ty jingly jsme vymazlovali, dá se říct, pár let, protože opravdu tu změnu jsme pocitovali, že potřebujeme už dlouho, ale pořád to nebylo ono, prostě možná 2 roky jsme to prostě museli ladit.
0: Já jsem vždycky něco
1: ladit.
0: Vytvořil, kluci mi řekli, ježiš, to je hrozný. Dobrý, tak jsem zase smazal, nakonec jsme je nechali vyrobit v Anglii.
2: Jasně, nakonec jsme to přenechali profíkům, taky to stálo. Ano. Ne, ale myslím si, že to bude dobrý. Nadále žijeme naším regionem, troufám si tvrdit ještě víc než předtím. Jsou tam nový rubriky, takže myslím, že se to bude líbit.
0: Tak já nevím, můžeme odpálit nový zprávy, nebo ještě něco máte na
2: srdci? Já jsem ready, zprávy si dáme se mnou tento týden,
0: ano.
2: Takže pak to prostě odpálíme a kdyby měl někdo něco na srdci, někdo k tomu nějakou připomínku, určitě. Jsme tady, ahoj.
0: Jsme tady.
1: A za chvíli se slyšíme v novém.
0: Ano, no tak já to odpálím.
2: Jo, my jdem převlíknout kabát.
0: 3, 2, 1,
1: teď!
2: Je to tam.
4: Bylo 9 hodin.
5: Radio MB.
4: Radio MB. To podstatné právě teď.
6: Pěkné pondělí, hudební festival Bolkafest, který se uskutečnil v Mladé Boleslavi, lze označit za velmi úspěšný. Kromě vydařeného počasí k tomu přispěla i pestrá dramaturgie i silná návštěvnost, která během 2 dnů zaplnila areál na krásné louce. O festivalu si můžete přečíst i na webu radiomb.cz. Na mnoha místech ve středních Čechách musí řidiči v létě počítat s dopravním omezením, a to kvůli opravám silnic a mostů. Na dálnici D1 pokračuje rekonstrukce mostu Šmejkalka. V létě by měly začít i rozsáhlé opravy přes 13 km dlouhého úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sackou. Řidiči při nich budou jezdit zúženými pruhy sníženou rychlostí.
4: Sportovní servis.
6: Fotbalisté Slovácka porazili v odvetě baráže Artis Brno 3-0, navázali na výhru 4-1 v prvním zápase a slaví záchranu v nejvyšší soutěži. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
4: Radio MB.
5: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: DJ Bobo, Everybody, tak to je taková stylovka 90. Jedna asi z nejoblíbenějších a největších 90. Jeden z největších hitů 90. let. Tak, co jste říkali na ten start?
1: Očekávaný, tak my jsme věděli, do čeho jdeme, my už jsme to slyšeli, přeci jen ne všechno, ale slyšeli. Mně se to líbí a samozřejmě další budou za malou chvíli navazovat, potažmo 24/7, tak si to taky vychutnejte.
2: Hele, věděli jsme, do čeho jdem, ale když se to potom už takhle vlastně do éteru poprvé ozvalo, tak mě to trošku dojalo, kluci.
0: Jo, brečíš, ne, ale
2: ne, jako nebrečím, jsem neviděl, ne, to já, ne, to, zvám, ne, to, mě, toho, to já zývám, ale...
1: Toho bolí koleno.
2: To, no, to taky.
0: Takže... No, vy nám klidně jako zavolejte, že jo, třeba i o písničku na přání si můžete zavolat na 608 125 300, to je jasný, rádi vám zahrajeme celý dopoledne, jasně. Volejte klidně.
1: Třeba nám někdo bude volat i kvůli Valečovskému létu, protože dnes zase soutěžíme, takže je to i na Facebooku Rádia MB, v pátek se bude pokračovat na Valečově, ale to až vás David vyzve, na to je ještě čas. Mimochodem, ano. Kdo vyra, nebo vystoupí v pátek?
0: Bude tam, prosím tě, Vysací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade.
2: Dobrý. Tak to vyrážíš, David. Tak to jsou tvoje oblíbený kapely.
1: Pořádná jízda, pořádný punk si dáte.
0: Tak jo, za malou chvíli další muzika. Jak dlouho tady budete se mnou, kluci, dneska?
1: Co je ti do toho?
3: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: nejnovější muziku hrajeme v novým ksichtě Rádia MB, to je jasný, tohle byl Ed Sheeran. No, kluci, my jsme byli na Bolka Festu o víkendu. Já teda musím říct, že už jsem starý, že jsem jako ty dva dny nedal, že jsem druhý den někdy okolo pátý odjel a už jsem se nevrátil.
1: Byli jsme tam, jo.
2: Hele, já se zas musím jako pochválit, já jindy už to taky jako moc nedávám. A tím spíše, když je takové vedro, jaké bylo a fakt to pražilo to sluníčko, jako dávalo nám. Ale musím se pochválit, docela jsem vydržel, jak v pátek, tak v sobotu a dokonce jsem se nechal nadchnout některými kapelami, takže se mi to líbilo, no, suma sumáru.
0: Mě strašně bavili Alkohol, jak hráli, ty byli
2: Alkohol
0: jako
2: tradičně,
0: úžasný.
2: Tradičně prostě. Dobrý, mě zazbavili jako úplně maximálně Rybičky, dokonce Krucipisk a líbil se mi i Škvor třeba.
0: A Jirka Korn.
2: Jirka Korn, skvělý, jasně, že jo, no.
1: Mně se líbily ty jeho tanečnice každopádně.
2: Jo, jo.
1: Já jsem se přiznat, že pátek jsem úplně nedal, tam jsem vlastně už někde od 18 hodin vyloženě trpěl, zkoušel jsem vydržet na Rybičky, to se mi nepodařilo, ale sobotu, tak to jsem nabral druhý dech a vlastně s Romanem jsme tam byli téměř do konce.
2: Jo, málem jsme to skoro zavírali, ale musím teda říct, když jsme jeli domů, jak Bolt napálil ceny, to jsi neviděl. Hele, jezdím za 98 korun z krásný louky. Teď to ukazovalo vlastně 400.
0: Hezky.
1: Ano, ano. A taxika si zavolal jenom ty a já jsem běžel pěkně
2: no,
1: po
2: svých. No, tak ty jsi mladý hubenej.
0: Lukáše, drž grešle, ten nedá za taxika.
1: Ale tak já jsem si za to druhý den dal třeba KF-ko, že jo, za ty první, který jsem
2: četřil.
1: Ale horší bylo, že pojďme si to říct na rovinu, chtělo se mi strašně na záchod a ta cesta byla neuvěřitelně dlouhá.
2: No a pak, že se posluchači nedozvědí něco jako zajímavého.
1: Hele, chtěli jste drive, tady to máte.
2: Tohle je pořádný drive.
0: Tak tady máte ještě další drive. Magic FM.
3: Rádio MB.

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

0: tohle byla další 90, ale kytarovská, tohle byly Roxette a Joyride. Tak přátelé, jak se vám zatím líbí nový playlist?
1: Co? To bylo na nás, já myslím na posluchače. Hele, mně se to zamlouvá velmi. Můžete nám napsat i právě vy, naši posluchači, do chatu na našem webu, třeba nějaké postřehy, vaše reakce, právě to, jak se vám to líbí. Dáša nám psala na Instagramu, že nám to za prvé sluší, protože viděla novou fotku v příběhu, a za druhé, že muzika se jí strašně moc líbí. Dobře, no tak je Dáša trošku slepá.
0: Dášo.
2: No tak zatím to
0: muzika dobrá, ale
2: zatím
0: ty naše
2: to swinguje, no ty ksichty, proto děláme v rádiu, ne v televizi, jo. To je jasný, tak to víme od začátku, že jo?
1: Jo, my se s těma ksichtama chlubíme jednou za dlouhý čas vždycky.
0: No, no, tak to jsme se pochlubili teďka, máme to tam krásný. Vy posloucháte Rádio MB, za chvíli taky budeme soutěžit o lístky na Valečovské léto, přátelé, takže pozor na to, pomalu jistě berte do ruky telefony 608 125 300, až vás vyzveme, tak byste měli cinknout.
1: No, tak snad nás poslouchají nějaký pořádný pankáči, no.
0: No, uvidíme, uvidíme, jestli pankáči. Každopádně my pro vás teď máme jednu z těch novějších song, nebo jeden z těch novějších songů. Tohle je David Guetta, písnička It's On You, takže si ji taky užívejte. Já myslím, že do tohohle soundu zapadne úplně skvěle.
1: No, ukáž.
0: Pojďme na to. Radio.

0: Věděli jste, že?
1: Bolkafest nabídl i řadu zajímavých regionálních příběhů. Vedle známých českých hudebních jmen dostali prostor také domácí interpreti. Na pódiu se představila mladoboleslavská kapela Generace a Luboš Odháněl se skupinou Vix. Nechyběly ani osobnosti, které mají k Mladé Boleslavi blízký vztah. S kapelou Vypsaná Fixa si zahrál hokejový velikán Jiří Hrdina, mistr světa, držitel olympijského stříbra a trojnásobný vítěz Stanley Cupu, který je dlouholetým fanouškem této skupiny. V sestavě pražského výběru pak vystoupil Michal Kocáb, který v roce 1973 úspěšně odmaturoval na gymnáziu v Bolce. Festival také kromě hudebních zážitků nabídl i řadu momentů, které připomněly silné vazby mezi známými osobnostmi a Mladou Boleslaví.
0: Špatný signál? My jsme všude.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude.
3: Radio MB.

0: Tak tohle byla další 90. kluci ve vysílání Rádia MB. Je jich v té hodině opravdu dost, takže jo, si přijdeme na svý.
1: Jako říkejte si, co chcete, mě to prostě při pondělku dobilo a mám pocit, jako by už byl čtvrtek.
0: No prostě a Universe, Everybody is a Star. Krásná muzika. No, teď ale půjdeme úplně někam jinam, za úplně jinou muzikou, protože tento pátek na Valečově vystoupí Visací zámek, Totální nasazení a taky Hand Grenade. No a vy, kdybyste chtěli lístky, tak nám můžete právě teď cinknout. Telefon, kluci, vy znáte.
2: Můžu já.
0: Můžeš.
2: 608 125 300, ne, to je chyba, telefon.
1: Máš to dobře.
2: Jo, tak.
1: Šikovnej.
0: Děkuji. Roman to taky řekne, ne?
1: 608 125 300, bez jakýhokoliv váhání, to je
2: tak
1: samozřejmě...
2: Tak pojď ještě ty, David.
0: 608 125 300, kdybyste chtěli tento pátek na Valečov, jsme tam no, pro vás, nebo my ne, asi... Ale vy půjdete určitě, že jo?
1: Těžko
0: vy máte
1: říct,
0: rádi
1: tohle, my se tam někdy ukážeme, ani hele, nevíme jak, jako vy, takže
2: uvidíme potom Bolka Festu, musíme nazbírat síly, máme na to celý pracovní týden.
1: Jo. To je přesný, já jsem zapřísáhlej, že nežeru, nepiju a chovám se za chvíli slušně, tak
0: dobrý,
1: uvidíme. No.
0: Dobrý, no tak jo.
2: To se ti nedaří 42 let.
1: Ale teď to chci dát aspoň hodinu.
0: Tak si cinkněte, hrajeme o lístky na Valečo.
3: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Občas je potřeba, aby to taky trošku zpomalilo, co říkáte?
1: Je to tak, byli jsme roztančený, mohlo by nás klepnout, tak je potřeba to trošku sklidnit.
2: Jo, už nejsme nejmladší.
0: Je to tak, tak teď ale zase trošku zrychlíme, dáme se za chvíli Silent Circle, další moji oblíbenou písničku, která se jmenuje Every Move, Every Touch. Víš, o co go?
2: Hele, to písnička. Naprosto přesně nevím, ale to myslím písnička. Si, že to bude znít dobře.
0: Jo? No. Jo? No hele, máme za sebou pomalu a jistě první hodinu nový tváře Rádia MB. Posluchači nám samozřejmě můžou psát.
2: No jasně.
0: Napsala nám Maruška, hele kluci, skvělá energie, takhle to má být. Konečně jste to rádio vypilovali k dokonalosti. Maruško, děkujeme.
2: Od toho jsme tady. Ano. Začali jsme naplno a postupně přidáváme.
1: Ano, chybělo už jenom malinko, ale dokázali jsme to.
0: Za malou chvíli tu máme další zprávy, které pro nás připravuje Roman a po desáté se vám zase ozveme.
3: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: bylo 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodové pondělí. Mnichovo hradiště otevřelo nový skatepark. Betonový areál vyrostl na místě původního sportoviště z roku 2006, které už neodpovídalo současným potřebám. V budoucnu by mohlo vzniknout společné zázemí pro skatepark a sousední dopravní hřiště. Mladoboleslavská knihovna bude od června do září kvůli rekonstrukci uzavřena. Uzavření se týká oddělení pro dospělé, dětského oddělení a vestibulu. Nebudou zde probíhat ani žádné kulturní a vzdělávací akce. Čtenářům bude i nadále k dispozici pobočka Habeš.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalový reprezentant Lukáš Provod prodloužil smlouvu ve Slávii do roku 2031. V pražském týmu hraje 29-letý záložník od roku 2019 a slavil s ním 4 ligové tituly. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Další energická devadesátka nám začala hodinu desátou pondělka s datem 1. června. Kromě toho, že jsme změnili dneska vlastně úplně totálně face našeho rádia, je taky Den dětí. No a kdo si hraje nezlobí, my jsme si s rádiem a vůbec s tímhle novým facem hráli, jak dlouho, Roman? Měsíc třeba?
1: Dlouho jsme si hráli.
0: Taky jsme seděli třeba u Romana v pergole a říkali jsme, tuhle písničku tam dáme, tuhle tam nedáme, tuhle
1: jako
0: vyhodíme.
1: Jo, jeli jsme poctivě jednu po druhý a prostě, když to v nás nic nevyvolávalo, no tak šláno.
2: No a důkaz toho, že se to povedlo, že se to naladilo jako opravdu hodně energicky, je to, že já Davida po dlouhý době tady vidím v křesle tančit.
0: Přátelé,
2: co tady sedě, s ním to normálně cuká.
1: Na základě toho bych se rád, když tak vrátil k tomu předchozímu.
2: Jako není to příjemný pohled, ale já tady mám z půlky monitor před ním, takže...
1: Tak já tady tak potřebuji nějakou clonu teda.
2: Paravan nějaký tady.
0: Nic, s těmahle ptákama tady nebudu.
1: Zrovna já.
3: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: minut pondělí 1. června. Romane, je vidět, že posluchače nový zvuk Rádia MB baví.
1: No, to protože rád slyším a rádi to vidím.
0: Já tady mám dalších 5 zpráv, tak je přečtu, jo.
1: Jo.
0: Konečně rádio, co má šťávu, ty devadesátky fakt chyběly, to píše Pepa. A pak tady píše Martina, ten nový styl je mnohem živější, líp se to poslouchá.
1: Hmm.
0: Pak tady mám od dalšího člověka, od Karla. Super výběr, připadám si jak na diskotéce za mlada. Dobrý, ne? Dřív to bylo takové uspávací, teď mě to fakt baví. Tak to píše Jana.
1: Hmm.
0: A mám tady ještě jednu zprávu. Palec nahoru za víc energie a moderátoři zní taky víc fresh.
1: No, tak dobře jsme se dneska vyspali. Jo, muzika sedí, takhle jsme si to jako představovali. Prostě nová, dobrá muzika, devadesátky, více devadesátek, občas nějaký to rockový koření k tomu. A my jsme spokojení a doufáme, že i vám se to bude líbit. Prostě doufáme, že vám to bude dobíjet baterky.
0: No tak pojďme si dobíjet dál. Alan Murín bude teď zpívat.
1: No, jasně, proč ne? Hele, dobrá slovenská muzika nesmí chybět tady u nás.
0: No, za chvíli taky další devadesátka, ale bude pomalá. Dáme si Bravo All Stars.
1: My vždycky na chvilku zpomalíme, ale je to jen proto, abychom potom mohli zase zrychlit.
0: Je to tak. Pojďme dál. Posloucháte dopolední rozjezd Rádia MB.
2: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Tak si představ, milý Tondo, navštívil jsem zase Prondo, autodílu skladem stovky, na Fabie, Octavie, Felicie, prostě všechno na Škodovky, i na auta jiných značek a hlavně všechno.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Bravo All Stars, Let the Music Heal Your Soul.
1: Radio MB, zapni a neřeš.
0: Tak neřešte, tady máte MC Erika Barbara.

0: Summer Nights 95. Pondělí 1. června, Den dětí, tak doufám, že už máte něco přichystané pro své ratolesti. Já to budu řešit, až pojedu z rádia. Pojďme ale na informace z Mladé Boleslavy. Dávejte pozor na uzavírku v ulici Majora Frimla. Začíná to za křižovatkou s ulicí Jiráskova a končí před křižovatkou s ulicí Galetova. A tahle uzavírka by tam měla skončit pozítří. No a jak bude?
1: Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
0: To je otázka. Kabát nebo kraťasy? No, dnes bude zataženo až oblačno, občas se vyskytne déšť nebo přehánky, ale pozor, odpoledne nám oblačnosti bude ubývat a později večer už srážky budou jen výjimečně a mohlo by vykouknout i nějaké to sluníčko. Nejvyšší teploty pro dnešek 17 až 22 stupňů Celsia. Velkou předpověď počasí tedy navíc dnů si dáme v příští hodině.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Pondělí 1. června roku 2026 pálíme do vás další devadesátku Magic FM Give Me All Your Love. Tak, koukněte taky na web www.radiomb.cz, tam se dozvíte třeba o tom, že městská policie v Mladé Boleslavě zadržela uprchlého vězně ze stráže Podralském. No a já vám už za chvíli řeknu, kdo bude zítra hostem tady u nás ve studiu.
1: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Viramont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.

0: první červen pokračuje. Tak, kdybyste náhodou, moji milí, nevěděli, kdo bude zítra hostem tady u nás na Rádiu MB, tak po 11. hodině nás navštíví Tomáš Magnusek, režisér a autor filmu Bastardi. Teď jsou noví Bastardi v kinech, takže nezapomeňte poslechnout rozhovor už zítra po 11. hodině tady u nás na Rádiu MB.
1: Rádio MB.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Přeju pěkný den. V Mladé Boleslavi se chystá úprava křižovatky Ptácké se silnicí do Podlázek. Cílem je zahájit stavbu nejdříve v polovině června až poté, kdy bude opět průjezdná třída Václava Klementa. Stavba začíná u autobusové zastávky na Ptácké před odbočkou do Podlázek, kde je navržen nový autobusový záliv. Po úpravě zde provoz budou řídit semafory. Zámecký areál v Kosmonosech se po revitalizaci dočkal slavnostního otevření. Obnova zahrnovala úpravu cestní sítě, celkovou regeneraci plochy o rozloze přes 1 hektar a rekonstrukci opěrných zdí. Unikátní jsou takzvané pivovarské sklepy v dolní části parku. Prostor by se mohl využívat k pořádání komorních akcí.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Kosmonos o víkendu nebodovali. V 28. kole 4. české fotbalové ligy prohráli s FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 1-2. V tabulce jim tedy patří 6. místo. Dobrovice včera vyhrála v Chlumci nad Cidlinou 1-0, přesto v tabulce zůstává poslední. Tolik zprávy, tady je další muzika.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Hello Time Boy. This is your operator. Get ready for mission Return to Paradise.

0: Imperio. Tak, vrátili jsme se do ráje. 11 hodin a 8 minut. Já doufám, že vy se taky cítíte jako v ráji při pondělku 1. června. Mimochodem, dnes se uskuteční jednání mladoboleslavského zastupitelstva. Taky pro vás budu mít skvělou muziku. Jako třeba za chvíli Pet Shop Boys, dáme taky Veronu z české muziky. No a budou taky 90ky, jako třeba Days nebo Loft. No prostě... Muzika je skvělá, dneska jsme to odpálili, nová tvář Rádia MB pokračuje dál.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: 15 minut po 11. hodině. Pokračuje dopolední rozjezd ještě do 12. je s vámi David. No a ladíte úplně nové Radio MB. Nové znělky, nová hudba, no prostě a jasně všechno nové, ale starý web www.radiomb.cz. Tam určitě koukněte, najdete tam, jaké jsou v Mladé Boleslavi akce a tak dále a tak dále. Určitě se dočtete třeba o úspěšném Bolka Festu, dva dny plné hudby, emocí i skvělé atmosféry, byli jsme u toho a bylo to super.
1: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Gintokarp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Gintokarp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Gintokarp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

0: mě nečekej. Přátelé, kamarádi, přišlo mi opět hodně vzkazů do studia. Za malou chvíli si je přečteme. Myslím, že jste docela nadšení z novýho soundu Rádia MB. Na mě nečekej, Verona za námi, pondělí 1. června a taky 11 hodin a 25 minut.
1: Kabát nebo kraťasy, tady je předpověď počasí.
0: Pojďme na to. Dnes zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přeháníky. Odpoledne, ale se dočkáme sluníčka. 17 až 22 stupňů Celsia. Takové budou právě dnes teploty. Zítra ráno bude jasno až polojasno, ojediněle mlhy postupně, ale čekáme většinou oblačno a ojediněle přeháníky. No, teploty 21 až 26 stupňů. Jak to bude vypadat ve středu? Déšť ustane, ale bude zataženo až oblačno a nejvyšší teploty, tak ty budou jenom 15 až 19 stupňů Celsia a můžeme kouknout i na čtvrtek. Déšť nebo přeháňky se objeví jen místy a už bude opět polojasno a nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
1: Rádio MB. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: občas je to potřeba okořenit i nějakou tou osmdesátkou a vy mi píšete do studia, píšete hodně, já jsem strašně rád, že takhle hodně píšete, Alena mi píše konečně rádio, co má šťávu. Ty devadesátky tomu fakt sluší. No tak vidíte, tak sluší. Já doufám, že se vám nový zvuk Rádia MB líbí. Tak Krištof taky píše, nový zvuk MB je top, hned mi to zlepšilo ráno v autě. No tak ono už je pomalu dopoledne, ale možná, že Krištof poslouchá už od 9. Více energie, víc hitů, přesně to jsem chtěla slyšet, píše Tereza. Devadesátky jedou, píše Vítě, připomnělo mi to starý dobrý časy. Lada taky píše, teď to má úplně jiný drive, držím poslouchat celý den. Super změna, je to živější a modernější. Tak tohle nám do studia napsal Rostě. Děkujeme za ty vaše vzkazy.
1: Věděli jste, že?
2: Bolkafest nabídl i řadu zajímavých regionálních

Days in the Middle of the Night. No a vy píšete vzkazy jak zběsilí. Píše Aneta, tak tohle je pecka, Radio MB mě zase baví. David píše, že se nás pouští v práci a najednou to utíká rychleji. Dobrý. Jarda, yes, konečně rádio, co mě nenechá usnout za volantem. Taky dobrý. A ten drive je znatelný hned od prvního songlu. Zvedli jste laťku, fakt dobrá práce. Tak tohle nám napsal Pavel. Já vám všem, co píšete a děkuju za ty vzkazy, posílám Helenu Zeťovou. Radio MB. Rytmus.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Také Ace of Base a Beautiful Life nás potěšili ve vysílání Rádia MB v 1. června v pondělí za 10 minut o 12. hodina. Já pomalu a jistě se odporoučím na oběd. Za chvíli skončí první dopolední rozjezd, který vám nabídl novou tvář Rádia MB. Těším se na vás ještě jednou po 17. hodině naslyšenou. Doufám, že se vám nové rádio líbí. Mějte se úžasně a čau.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál,
2: my začínáme.
3: Čus banáni, rozhodl jsem se, že budu prezidentem Rádia For You a vezmu to tady pěkně, pevně do ruky. Připravil jsem si slavnostní řeč, dokonce i prezidentský slib, ale ty blbci mě odsaď zase vyhodili, že prej mají svýho prezidenta, hudebního, toho devadesátkovýho. Ha, tak to teda ne, žádný devadesátky, když Mr. President, tak pěkně z roku 2003. Just forever and one day, rozumíš?

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Pěkné pondělí, hudební festival Bolkafest, který se uskutečnil v Mladé Boleslavi, lze označit za velmi úspěšný. Kromě vydařeného počasí k tomu přispěla i pestrá dramaturgie i silná návštěvnost, která během dvou dnů zaplnila areál na krásné louce. O festivalu si můžete přečíst i na webu radiomb.cz. Na mnoha místech ve středních Čechách musí řidiči v létě počítat s dopravním omezením, a to kvůli opravám silnic a mostů. Na dálnici D1 pokračuje rekonstrukce mostu Šmejkalka. V létě by měly začít i rozsáhlé opravy přes 13 km dlouhého úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sackou. Řidiči při nich budou jezdit zúženými pruhy sníženou rychlostí.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Slovácka porazili v odvetě baráže Artis Brno 3-0, navázali na výhru 4-1 v prvním zápase a slaví záchranu v nejvyšší soutěži. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Tak si představ, milý Tondo, navštívil jsem zase Prondo, autodílu skladem stovky, na Fabie, Octavie, Felicie, prostě všechno na Škodovky, i na auta jiných značek a hlavně všechno

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: Hezké pondělí. Přes 16 hodin trvalo restaurátorům Blance Valchařové a Michalu Velíčkovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu, do kterého jí zalil zloděj. Relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku v úterý 12. května večer a chtěl jí pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie v Mladé Boleslavi. Očištěnou a zrekonstruovanou lebku restaurátoři v sobotu předali arcibiskupovi Stanislavu Přibilovi při hlavní mši na Zdislavské pouti v Jablonném. Valchařová popsala náročný postup očištění zabetonované lebky.
1: Já musím poděkovat pracovníkům muzeí a památkové péče, protože nás včasně kontaktovali a předali nám hmotu betonu a dali nám k dispozici CT snímky, aby jsme věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku svatý Zdislavy najít. Ten vrchol vlastně ty kalby byl uvězněný 2 cm pod povrchem. 2 hodiny trvalo, než jsme

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Polární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude.
3: Rádio MB.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodové pondělí. Mnichovo Hradiště otevřelo nový skatepark. Betonový areál vyrostl na místě původního sportoviště z roku 2006, které už neodpovídalo současným potřebám. V budoucnu by mohlo vzniknout společné zázemí pro skatepark a sousední dopravní hřiště. Mladoboleslavská knihovna bude od června do září kvůli rekonstrukci uzavřena. Uzavření se týká oddělení pro dospělé, dětského oddělení a vestibulu. Nebudou zde probíhat ani žádné kulturní a vzdělávací akce. Čtenářům bude i nadále k dispozici pobočka Habeš.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalový reprezentant Lukáš Provod prodloužil smlouvu ve Slávii do roku 2031. V pražském týmu hraje 29-letý záložník od roku 2019 a slavil s ním 4 ligové tituly. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmely,

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Věděli jste, že?
4: Bolkafest nabídl i řadu zajímavých regionálních příběhů. Vedle známých českých hudebních jmen dostali prostor také domácí interpreti. Na pódiu se představila mladoboleslavská kapela Generace a Luboš Odháněl se skupinou Vix. Nechyběly ani osobnosti, které mají k Mladé Boleslavi blízký vztah. S kapelou Vypsaná Fixa si zahrál hokejový velikán Jiří Hrdina, mistr světa, držitel olympijského stříbra a trojnásobný vítěz Stanley Cupu, který je dlouholetým fanouškem této skupiny. V sestavě pražského výběru pak vystoupil Michal Kocáb, který v roce 1973 úspěšně odmaturoval na gymnáziu v Bolce. Festival také kromě hudebních zážitků nabídl i řadu momentů, které připomněly silné vazby mezi známými osobnostmi a Mladou Boleslaví.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Kde končí signál? My

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Přeju pěkný den. V Mladé Boleslavi se chystá úprava křižovatky Ptácké se silnicí do Podlázek. Cílem je zahájit stavbu nejdříve v polovině června až poté, kdy bude opět průjezdná třída Václava Klementa. Stavba začíná u autobusové zastávky na Ptácké před odbočkou do Podlázek, kde je navržen nový autobusový záliv. Po úpravě zde provoz budou řídit semafory. Zámecký areál v Kosmonosech se po revitalizaci dočkal slavnostního otevření. Obnova zahrnovala úpravu cestní sítě, celkovou regeneraci plochy o rozloze přes 1 hektar a rekonstrukci opěrných zdí. Unikátní jsou takzvané pivovarské sklepy v dolní části parku. Prostor by se mohl využívat k pořádání komorních akcí.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Kosmonos o víkendu nebodovali. V 28. kole 4. české fotbalové ligy prohráli s FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 1-2. V tabulce jim tedy patří 6. místo. Dobrovice včera vyhrála v Chlumci nad Cidlinou 1-0, přesto v tabulce zůstává poslední. Tolik zprávy, tady je další muzika.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
4: To chce změnu.
5: Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: Nové rádio, tak trochu nový, svěží a energický playlist z Brusu, nový jingly a taky staniční hlasy. To je velká změna, která tady dnešní 9. hodinou dopolední odstartovala, no a podle vašich reakcí jste podobně nadšený jako my. Ano, rádio MB opět trochu dospělo a my si to společně s vámi užíváme. I odpolední úlet dostal lehké změny, možná jste si všimli, že po více než 6 letech jsme nestartovali regionální muzikou a to je jedna z věcí, kterou jsou prostě ode dneška trochu jinak. Chceme energii, chceme, abyste se ani na chvilku nenudili a vypadá to, že všechno to zatím skvěle funguje. Každopádně ale odpolední úlet zůstává, no a o svoji porci zajímavých a hlavně bizarních informací nebo příběhů nepřijdete, jen pojedeme v trochu rychlejším tempu. Budeme rádi za každou vaši zprávu, jak se vám nové nebo spíše upgradeované rádio MB líbí. No a teď je tedy pojďme nahlídnout do našeho nového playlistu. Španěl, Lucie Bílá nebo Tina Turner nás nenechají ani na chvilku vydechnout. No a dneska se budeme taky věnovat mimo jiné mléku. Ano, asi tušíte to, že se nebudeme bavit o tom, jak je zdravé ho pít. No tak si na to počkejte a teď už, ať nám nespadne řetěz, ať zbytečně nevychladneme, posílám muziku. Já jsem Luky, tady se nic nemění a tohle už Spania a I Always Dream About You. Jdeme na to!
1: Radio MB, zapni a neřeš!

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Tak si představ, milý Tondo, navštívil jsem zase Prondo, autodílu skladem stovky, na Fabie, Octavie, Felicie, prostě všechno na Škodovky, i na auta jiných značek a hlavně všechno.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio.

0: To byla Lucie Bílá a její druhá verze Neposlušných tenisek, tedy verze legendární písně Neposlušní tenisky, který oživuje jeden z jejich prvních hitů, který původně vyšel v 80. letech, konkrétně tuším v roce 1986, no a výrazně tak přispěl k jejímu pozdějšímu úspěchu v české populární hudbě. Píseň, jejíž hudbu napsal Petr Hennig a text Václav Honc, se stala symbolem lehký rebelie a taky taneční energie dob minulých, no a i po desetiletích zůstává populární mezi posluchači napříč generacemi. No a do našeho nového playlistu se právě druhá verze Neposlušných tenisek skvěle hodí, no a určitě tam má svoje místo. Pro tuto novou verzi písně upravil text kdo jiný než Pokáč, to je jasný, no a velmi vtipnou formou tedy propojil 4 dekády od jejího prvního vzniku. No a nový zvukový kabát, který jsme právě slyšeli, přidal producent Martin Max Šrámek. To byly Neposlušné tenisky Lucie Bílé. No a my jdeme pokračovat dál. Na řadě jsou Tina Turner nebo Ella Henderson. Za chvilku se mrkneme taky na slibované mléko, protože právě dnešek je, přátelé, nejenom svátkem pro Rádio MB, ale dnešek je taky Světový den mléka. Samozřejmě nesmíme zapomínat ani Mezinárodní den dětí, takže je ode mne pozdravujte, no a posílám muziku dětem i dospělým. Tina Turner, protože vy jste the best.
1: Rádio MB. Kde končí signál, my

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

0: Co říkáte? Tohle byli E-Type a jejich live pokračuje odpolední úlet. My tu máme pondělí, máme tu první červnový den, za námi vydařený víkend, za námi Bolka Fest. Přátelé, ani nemůžu uvěřit, že už je to za námi. No a nám už nezbývá, než se jenom těšit na Bolka Fest příštího roku 2027. Podle všeho tahle ta nová tradice bude pokračovat. No a my jsme za to rozhodně rádi, protože tenhle ten víkend byl fakt nabitej. A já věřím, že všichni, kdo dorazili na krásnou louku, jste si to s námi užili. Kamarádi, 1. červen, máme tu Mezinárodní den rodičů, máme tu samozřejmě taky Mezinárodní den dětí, máme tu den řekni něco hezkýho, no tak samozřejmě to se snažím vždycky, ale co zajímá mě v odpoledním úletu, to je Světový den mléka, World Milk Day. Na pultech obchodu dneska najdete nejrůznější mléka, samozřejmě kravský, plnotučný, polotučný, odstředěný, taky kozí mlíko, ovčí, bůvolí dokonce nebo velbloudí se dá sehnat. Případně pokud byste byli fakt fančmejkři, tak můžete ochutnat kobylí mléko. Máme samozřejmě taky rostlinné alternativy, což jsou sojové, mandlové, ovesné, kokosové nebo rýžové. Ale samozřejmě nesmíme zapomínat taky na mléko mateřské. No a tady už přicházíme k naší obvyklé bizarnosti. Ano, je to trochu na hraně, ale jsou lidi, kteří mají rádi bizarnosti a nejenom teda tady v odpoledním úletu, ale kteří se přímo bizarností zúčastňují. No a ti si mohou dopřát něco opravdu nezvyklého. V galerii Michael Mood, tam se totiž vyrábí sýr právě z mateřského mléka. Jeho autorkou je studentka Miriam Simunová, která má prostřednictvím právě výroby sýra upozornit na etiku moderních biotechnologií a na využití lidského těla jako jakési továrny. No tak samozřejmě je to přirozený, určitě nebudeme říkat žádné fuj, ale tenhle sýr bych si asi, přátelé, nedal. Dáme si místo toho raději další muziku, dáme si Adriana a DJ Ramese Run to Me, do 15. hodiny taky třeba ještě Daft Punk One More Time, tak buďte s námi, no a užívejte si naše nové tempo. Jdeme do muziky.
1: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Bolce.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkné pondělí, hudební festival Bolkafest, který se uskutečnil v Mladé Boleslavi, lze označit za velmi úspěšný. Kromě vydařeného počasí k tomu přispěla i pestrá dramaturgie i silná návštěvnost, která během dvou dnů zaplnila areál na krásné louce. O festivalu si můžete přečíst i na webu radiomb.cz. Na mnoha místech ve středních Čechách musí řidiči v létě počítat s dopravním omezením, a to kvůli opravám silnic a mostů. Na dálnici D1 pokračuje rekonstrukce mostu Šmejkalka. V létě by měly začít i rozsáhlé opravy přes 13 km dlouhého úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sackou. Řidiči při nich budou jezdit zúženými pruhy sníženou rychlostí.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Slovácka porazili v odvetě baráže Artis Brno 3-0, navázali na výhru 4-1 v prvním zápase a slaví záchranu v nejvyšší soutěži. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: nikam neodešli, že i po 15. hodině ladíte Rádio MB a že se stejně jako my nemůžete odtrhnout. My pokračujeme v našem odpoledním úletu Vacation Days Mirai a další spousta skvělý muziky jsou pro vás připraveni a vy si zkrátka užíváte verzi 2.0 vašeho Rádia MB. My jsme se tady dopoledne na 9. hodinu sešli s Romanem a s Davidem, abychom odstartovali novou éru Rádia MB, tak doufám, že jste spokojení. Nový džingly, nová muzika, více devadesátek, více novinek a více energie. V tuhletu chvíli už jsem tu ale sám, ale stejně jako dopoledne si užíváme hlavně muziku. Takže jdeme se do toho pustit mezi 15. a 16. s vámi ještě Luky a odpolední úlet. No a teď už posílám Vacation Dirty Heads. Zůstávejte dobře naladění, zůstávejte naladění na Rádiu MB, no a teď už si dožil, pustíme po víkendu další muziku. Tak doufám, že do nového pracovního týdne jste stejně jako my vkročili tou správnou nohou. No a že jste zkrátka v pohodě. Teď už jdeme do muziky. Pokračuje odpolední úlet a vy ladíte Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Rádio MB.
0: Rádio MB.
3: Urč

0: Nám nedávno skončil letošní už 70. ročník soutěže Eurovize, kde poprvé v historii vyhrálo Bulharsko s písní Banga Ranga od zpěvačky Dary. Náš český zástupce Daniel Žižka skončil na 16. místě. No ale přátelé, proč se ještě k Eurovizi vracím? Právě vítězka, tedy Dara, díky historickému vítězství Bulharska na této soutěži získala čestné občanství Sofie. No a teď pozor, takovou výhru byste určitě taky chtěli na týhletý světový soutěži vyhrát. Protože právě kromě čestného občanství Dara získala taky bezplatný cestování městskou dopravou po celý život. No tak, kamarádi, nějaký zlatý slavík, křišťálový sošky, anebo nedej bože prachy, co to je proti tomu, když můžete MHDčkem jezdit úplně zadáčo do konce svýho života. No takže my samozřejmě Daře gratulujeme a předpokládám, že už se pěkně vozí. My jdeme do další muziky, tady vás svezu zase já. Na řadě je Kelly Clarkson, Dark Side. Připraven je taky Captain Jack nebo ATB a Dopamin. Tak pokračujeme, ať nevypadnem z tempa. Jste s Rádiem MB a s odpoledním úletem.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii. Rádio.

0: A doufám, že i vy jste si dneska pořádně vohulili basy, protože ode dneška jsme nasadili pořádný tempo. Mimochodem, kamarádi, právě Richard Krajčo dneska slaví svoje 49. narozeniny, takže věřím, že i u Krajčů dneska bude pořádná party. No a kamarádi, já se s vámi pro dnešek budu muset loučit. 2 hodiny odpoledního úletu jsou téměř za námi, no a do studia už se těší Roman, za ním ještě po 17. David, no a my pokračujeme dál v dnešním roztančeným pondělním odpolední. Mějte se krásně, zůstávejte s námi, laďte Rádio MB ve dne v noci, protože hudba zkrátka stojí za to. Společně budeme pokračovat zase zítra po 14. hodině a na rozloučenou posílám Rednecks Cotton Eye Joe. Tak se mějte skvěle a buďte s námi. Ahoj!
1: Rádio MB.
2: Joe, I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodové pondělí. Mnichovo hradiště otevřelo nový skatepark. Betonový areál vyrostl na místě původního sportoviště z roku 2006, které už neodpovídalo současným potřebám. V budoucnu by mohlo vzniknout společné zázemí pro skatepark a sousední dopravní hřiště. Mladoboleslavská knihovna bude od června do září kvůli rekonstrukci uzavřena. Uzavření se týká oddělení pro dospělé, dětského oddělení a vestibulu. Nebudou zde probíhat ani žádné kulturní a vzdělávací akce. Čtenářům bude i nadále k dispozici pobočka Habeš.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalový reprezentant Lukáš Provod prodloužil smlouvu ve Slávii do roku 2031. V pražském týmu hraje 29-letý záložník od roku 2019 a slavil s ním 4 ligové tituly. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezké odpoledne, tady je vaše jediné Mladoboleslavské rádio. Bolka Fest je tady úspěšně za námi. Doufám, že jste vyrazili v pátek nebo v sobotu, případně oba dva dny, stejně jako my. My jsme si to užili poctivě. No a znamená to, že teď už se můžeme zase těšit na valečovské kulturní léto, které bude pokračovat 5. června, tedy už je tento pátek. No a vystoupí kapely Visací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Takže nezastavujeme, frčíme hezky pěkně dál. Lupeny na tento koncert můžete vyhrávat každý den mezi 9. a 12. hodinou na rádiu MB v dopoledním rozjezdu u Davida. Také se můžeme těšit na 3 koupák festy, které budou v Mladé Boleslavi na koupališti. A v listopadu samozřejmě velká akce, která nás všechny hodně bude zajímat. Konkrétně 14. listopadu 7. narozeniny rádia MB. Sejdeme se v Bezně v místním kulturním domě a tam vystoupí Luboš Odháněl s kapelou Vix, Pekař, Green Day Revival, Jakub Děkan se svým bandem a také kapela Alchymie. K tomu skvělý doprovodný program, bohatá tombola, zábava, drinky, dobré pivo, no co potřebujete více. Pokud ještě náhodou nemáte své lupeny, můžete zavítat na www.ticketlife.cz. Tam si najdete 7. narozeniny rádia MB, koupíte to pro všechny a těšíte se s námi. Teď se těšíme z další muziky, hodina s Romanem je tady, krásné pondělí.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Věděli jste, že?
1: Bolkafest nabídl i řadu zajímavých regionálních příběhů. Vedle známých českých hudebních jmen dostali prostor také domácí interpreti. Na pódiu se představila mladoboleslavská kapela Generace a Luboš Odháněl se skupinou Vix. Nechyběly ani osobnosti, které mají k mladé Boleslavi blízký vztah. S kapelou Vypsaná fixa si zahrál hokejový velikán Jiří Hrdina, mistr světa, držitel olympijského stříbra a trojnásobný vítěz Stanley Cupu, který je dlouholetým fanouškem této skupiny. V sestavě pražského výběru pak vystoupil Michal Kocáb, který v roce 1973 úspěšně odmaturoval na gymnáziu v Bolce. Festival také kromě hudebních zážitků nabídl i řadu momentů, které připomněly silné vazby mezi známými osobnostmi a mladou Boleslaví.
2: Rádio MB. Energie mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Tak si představ, milý Tondo, navštívil jsem zase Prondo, autodílu skladem stovky, na Fabie, Octavie, Felicie, prostě všechno na Škodovky, i na auta jiných značek a hlavně všechno

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio

Hezké odpoledne, tak právě dnes si užíváme Mezinárodní den dětí. Už včera jste mohli zavítat třeba do autokempu Kosmonosy, kde byl právě pro děti připraven velmi zajímavý program. Těch akcí bude samozřejmě ještě celá řada, takže můžete případně také ještě někam vyrazit. Ovšem vás budeme informovat v našem vysílání a také na webu a na sociálních sítích Rádia MB. Každý rodič by se měl právě 1. června zastavit a věnovat alespoň chvíli svým dětem. Mezinárodní den dětí není jen další položka v kalendáři. Je to příležitost oslavit to nejcennější, co máme. My taky slavíme muzikou nejen pro všechny děti letí další. Hezké odpoledne. Rádio MB. Rádio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Pokračuje hodina s Romanem. Rádio dnes ráno obléklo nový kabát. Přátelé, my jsme tak nějak očekávali, tušili jsme, že to prostě bude dobrý, protože muziku se snažíme dělat srdcem. Přesto každá změna přináší někdy i nepříjemné reakce, to všichni dobře známe. Ale my jsme prostě překvapení, že od rána dostáváme pouze a jen pozitivní reakce. Změna se vám líbí, 90. máte očividně rádi, my k ním zařazujeme tu nejlepší novou popovou muziku a nezapomínáme ani na starší petelice, které by v rádiu prostě chybět neměly. A přidáváme k tomu, řekněme, takové rockové koření. Takže teď po nějakých 7-8 hodinách můžeme už pomalu, ale jistě bilancovat a my jsme prostě strašně moc rádi, že nový kabát se líbí také vám. Klidně nám napište do chatu na našem webu, pošlete nám e-mail nebo třeba nám napište na Messengeru, to je jedno. Každopádně makáme dál a budeme se snažit vám dobíjet baterky 24/7. Za chvilku nabídneme i další zprávy, protože už se blíží 17. hodina, potom s vámi bude David, takže i s ním si to užijte mezi 17. a 18. Hezký podvečer vám přeju.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Přeju pěkný den. V Mladé Boleslavi se chystá úprava křižovatky Ptácké se silnicí do Podlázek. Cílem je zahájit stavbu nejdříve v polovině června až poté, kdy bude opět průjezdná třída Václava Klementa. Stavba začíná u autobusové zastávky na Ptácké před odbočkou do Podlázek, kde je navržen nový autobusový záliv. Po úpravě zde provoz budou řídit semafory. Zámecký areál v Kosmonosech se po revitalizaci dočkal slavnostního otevření. Obnova zahrnovala úpravu cestní sítě, celkovou regeneraci plochy o rozloze přes 1 hektar a rekonstrukci opěrných zdí. Unikátní jsou takzvané pivovarské sklepy v dolní části parku. Prostor by se mohl využívat k pořádání komorních akcí.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Kosmonos o víkendu nebodovali. V 28. kole 4. české fotbalové ligy prohráli s FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 1-2. V tabulce jim tedy patří 6. místo. Dobrovice včera vyhrála v Chlumci nad Cidlinou 1-0, přesto v tabulce zůstává poslední. Tolik zprávy, tady je další muzika.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: to dneska pouští Rádio MB mezi 17. a 18. hodinou. Posloucháte nás v hojném počtu, celý den to kontrolujeme. Je to super a jsou super vaše vzkazy, které nám posíláte samozřejmě ohledně našeho nového zvuku právě Rádia MB. Tak já jsem David, jsme spolu mezi 17. a 18. hodinou, je 1. června, 152. den roku 2026. Svátek slaví Laury. No a co nás čeká? Tak já vám řeknu, kam můžete vyrazit na Mladoboleslavsku, to rozhodně. Taky se ohlédneme tak trošku za včerejším hokejem a za tou neuvěřitelnou smůlou Švýcarů, to je jasný. No a jasný je taky, že si budeme hrát skvělou muziku právě v téhle hodině mezi 17. a 18. Spousta devadesátek, okořeníme novinkou, no a rozhodně nebude chybět ani nějaká ta česká muzika. Tak užívejte nový zvuk Rádia MB. Krásný den.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

0: kde končí signál, my začínáme.
1: Pokračuje hodina s Davidem tady u nás na Rádiu MB, no a já pro vás mám nějaké ty události na Mladoboleslavsku. Tak třeba už v úterý, tedy zítra 2. června, můžete vyrazit do Domu kultury na velký sál Domu kultury na taneční show Nelly Dancers, 10. výročí této taneční školy. Bude to v 17 hodin. Muzeum Mladoboleslavská zítra taky v 17 hodin, takže si budete muset vybrat, nabídne Holky z Tindru ze série Listování. No a kdybyste náhodou chtěli třeba Mladoboleslavský komorní orchestr, tak slavnostní koncert bude zítra v 19 hodin ve sboru Českých bratří. No, kdybyste nevěděli, co třeba dělat ve čtvrtek, tak v 19 hodin můžete vyrazit do Altánu Café Grill Bar na koncert kapely Švihadlo. Teď posílám další skvělou muziku tady u nás na Rádiu MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB.

0: Učíme, pojďme na počasí.
1: Kabát nebo kraťasy, tady je předpověď počasí.
0: No, jak to bude vypadat dnes v noci? Bude jasno až polojasno, teploty od 12 do 8, no a zítra jasno až polojasno, teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Přeháňky by měly být jen ojediněle. Koukneme taky na středu, ta bude oblačná až zatažená s deštěm nebo přeháňkami a nejvyššími denními teplotami od 15 do 19 stupňů Celsia. Teď se loučím a těším se na vás naslyšenou opět zítra po 9. hodině dopolední. Mějte se moc krásně, David, čau, čau. Radio.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkné pondělí. Hudební festival Polkafest, který se uskutečnil v Mladé Boleslavi, lze označit za velmi úspěšný. Kromě vydařeného počasí k tomu přispěla i pestrá dramaturgie i silná návštěvnost, která během dvou dnů zaplnila areál na krásné louce. O festivalu si můžete přečíst i na webu radiomb.cz. Na mnoha místech ve středních Čechách musí řidiči v létě počítat s dopravním omezením, a to kvůli opravám silnic a mostů. Na dálnici D1 pokračuje rekonstrukce mostu Šmejkalka. V létě by měly začít i rozsáhlé opravy přes 13 km dlouhého úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sackou. Řidiči při nich budou jezdit zúženými pruhy sníženou rychlostí.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Slovácka porazili v odvetě baráže Artis Brno 3-0, navázali na výhru 4-1 v prvním zápase a slaví záchranu v nejvyšší soutěži. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Tak si představ, milý Tondo, navštívil jsem zase Prondo, autodílu skladem stovky, na Fabie, Octavie, Felicie, prostě všechno na Škodovky, i na auta jiných značek a hlavně všechno za

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál?
3: My jsme všude.
2: Radio MB.

0: Hezké pondělí. Přes 16 hodin trvalo restaurátorům Blance Valchařové a Michalu Velíčkovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu, do kterého jí zalil zloděj. Relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku v úterý 12. května večer a chtěl jí pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie v Mladé Boleslavi. Očištěnou a zrekonstruovanou lebku restaurátoři v sobotu předali arcibiskupovi Stanislavu Přibilovi při hlavní mši na Zdislavské pouti v Jablonném. Valchařová popsala náročný postup očištění zabetonované lebky.
1: Já musím poděkovat pracovníkům muzeí a památkové péče, protože nás včasně kontaktovali a předali nám hmotu betonu a dali nám k dispozici CT snímky, aby jsme věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku svatý Zdislavy najít. Ten vrchol vlastně ty kalby byl uvězněný 2 cm pod povrchem. 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili.
0: Pro duo uznávaných restaurátorů nebyla záchrana lebky svaté Zdislavy z betonu prvním setkáním s touto relikví. Do rukou se jim dostala už loni. Provedli tehdy její kompletní opravu a odbornou impregnaci. Právě ošetření cenné relikvie teď přispělo podle Valchařové k tomu, že se jí podařilo zachránit.
2: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Věděli jste, že?
2: V roce 2028 to bude 390 let od vypálení dnešního města Mladá Boleslav za 30leté války. Město bylo během 30leté války opakovaně zničeno. V roce 1631 císařskými vojsky a v roce 1640 Švédy. Málo kdo si uvědomuje, jak brutálně válka město zlomila. Populace spadla skoro o polovinu.
1: Rádio MB.
3: Rádio MB.
1: Kde končí signál?
3: My

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.mond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.tycachriste.cz nebo přes aplikaci.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můžu.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: Věděli jste, že?
1: Jeden z nejmocnějších mužů 30leté války, Albrecht z Valdštejna, je pohřben v kapli svaté Anny vedle zámeckého areálu v Mnichově Hradišti. Valdštejn byl prakticky vojenský magnát Evropy, budoval skoro vlastní stát. Jeho vražda v Chebu roku 1634 patří k největším politickým atentátům evropských dějin. Jeho ostatky byly do Mnichova Hradiště přeneseny roku 1723.
2: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii. Rádio.

Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: To nejlepší, mapa nebyla pouze geografická. Obsahovala i politickou a náboženskou symboliku. Vznikla v prostředí Jednoty bratrské. Jejímž významným centrem byla právě Mladá Boleslav. Tohle výročí je evropského významu. Upřímně, většina českých měst by za takový příběh vraždila.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Tak si představ, milý Tondo, navštívil jsem zase Prondo, autodílu skladem stovky, na Fabie, Octavie, Felicie, prostě všechno na Škodovky, i na auta jiných značek a hlavně všechno

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB.

0: Věděli jste, že?
1: Jeden z nejmocnějších mužů 30leté války, Albrecht z Valdštejna, je pohřben v kapli svaté Anny vedle zámeckého areálu v Mnichově Hradišti. Valdštejn byl prakticky vojenský magnát Evropy, budoval skoro vlastní stát. Jeho vražda v Chebu roku 1634 patří k největším politickým atentátům evropských dějin. Jeho ostatky byly do Mnichova Hradiště přeneseny roku 1723.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.
1: Baby.